jedna zvezda mala, mala. Jedna zvezda radoznala, na jastuk mi tiho pala. Jedna zvezda.